zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocní z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých, ale v skutečnosti malých lží.